0: The four.
1: Ten three.
2: Both units 4600 Mariloma Drive, number L Lincoln 11 for verbal 1016 with a male and a female. Female house refusing to let that repeat take their 6-year-old son. 4600 Mariloma, number L Lincoln 11 Creekside Apartment.
1: 372.
2: And 1037, you're available, sir. It's coffee for the trial.
1: 378. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10